Bitte nachschießt, Petrogen Piatnatsche. Iggy Pop skupina je dohu dživa a tuž chceme poladnič na džensniše vetrové úlady. Jedna tři stopňu pokazá živé slibro tu dženca rano budešině a hinakač jsme to z minených dňů zvučení. Je dženca tyž již vodraně, kytro pomročené, je ještě v minených dňách, to jsme měli maj, poměrné, krásné, modré nebjo. Takhle okolo pečích, ale nie, nětko máme tyž tu dost čusté močele, kotrož nás tyž přes celý džin poprom převodžie. Přece zase předrije so tyž svunco vostaně pak kytro. Pomročené. Dženca očakuje nás tiež zase švíle, kaž sme je včera doživili, a to pak dženca skiere popodňu, tiež zárimač sa má a živé sliprostuba bývú dňa na maximálne 20 stopňu. Tiež prišielných dňach vostane dále miniate s švielemi a tiež s menšími nevedrami. Ale tiež, dysa svoncom, júce stupa živé slipro na 14 do 18 stopňu. Piatk potom znova 10 při 20 stopňach, sobotu má byť zase trochu přečelnejšie.

0: No, Anna, je ne tisch vedere se s para votu či čačo sa neiščo zvopačne nohu staneli, čo sač menšinu do napo šestčich je a tu přepodam nitko svoj doktor Janje Šučini.
1: Rečne kučik, serbským rozhlasom.
2: Na rečnych problémach jara zajmovane vúčer som je nedávno vopraša, kak bych jenžeský vúraz smartwatch zesrbščiva. Zajímavé to prašenie. Sama taký smartwatch nevopsedžu a tohle dotal o tom přemyslovala nebych. Viem pak, že vone s pomocou kumštneje inteligence dživace časnik to išto zamože. So jenož čas nepokazuje, ale so môžeš s jeho pomocou komunicírovač, svoju strôtu kontrolovač, abo mezdrujem tiež svoj fitnessový tréning dokumentovač. Ládajo na rečné prašenie, by tuž polad do druhých svojanských rečov zajímavé. V češtine, polštine a v ukrajinštine namakame převožky kajš múdre, inteligentne, abo tež rozumne časnik, kýž so paralelne k poščonce smartwatch užívaja. Tuž bychme po příkvadže polského inteligentny zegarek tež serbsce vo inteligentnym časniku rečeč moli. Vieme, zo je užívanie poščonku jednore púč ze serbsčenia, ale s pomocou ekvivalentu múdre, rozumne, aber inteligentne časnik bychme, a tu voneho vúčarja citujú, potenciál serbsčiny lepe vúčarpali.
0: To by je dženstnejší riečne gúčik z doktor Janu Šočiny. A ja priznajú, sama tiež neby viečova, kak práve rec, pretož mám ja analógne časnika, žiaden digitálne.

perami, plno co je tu s námi, tvé oči hvězdy celé, srdce nám ví v těle, namaluj temperami, tu noc, co je tu s námi, tvé oči hvězdy celé, srdce nám ví v těle, namaluj temperami, tu noc, co je tu s námi, tvé oči hvězdy celé, srdce nám.

Just such menšino, došie s čichnedom je a ja zavám vás niečko sabu na našu internetnú stranu. Včera to trebie, no aj, trochu dešči kojte. Ja som akože pár týždňov odchania sem kapalo tu miesto a to tiež přes cvi doplňo, ale to však dživadže niko neodtraši. Oni prezentovali najvyššiu lečného dživadva na dvore budeského roda. Niektoré scény letušie hry Špuk von draußen oder Karasex Schatz. Prini začišť, kak jevišťo skutkuje, kak rajerio skutkuje, što vás tam očakuje? Tut und Satschisch durchstanetsche naschich Noaschach Weberbrasach. Dalle Vigitsche, damtisch gaksu so Sportutsche a Sportutze na jichanskim a skakanskim Turniere weholoschowski Dubrautze wubietschowali. Tisch na Prinjeprobe Kuroweje Akademie smy Bobbeli se Friedemannom Böhme. A tisch im Presse Sajensko Večorka na kulturni zároče před kulisu budeského starého města. Môžete si najnovších novostčach v obrazach obladač. A to šo na našej internetnej stronie a vieze tisch v našej dámotnej app. Vy viesče, kako ona ríka? So vie, MDR Serbia.

0: Šest do šestčich je.
1: Nábožné slovo.
2: Madžinca Lenka Majeritz z Münstera.
3: Jezus praj, vyšče svět vo světa. Miesto, kýž je na horje, nemůže potajne byť. A kak smýmy svět vo světa? Kak můžeme vidžomni byť? Kýž je to miesto na horje? Jezus praj tež, ja som svět vo světa. Šuj za mnú dže, nebude kodžič v čimnosti. Ale zmeje svět vo živenia. To ryka přes našu víru do Jezusa dostávame svět vo živenia. Tuž svět vo druhým dále dávame, potom sme sami kajš svět vo světa. Potom sme vidžomni a z nami tež Jezus. Môžeme sebi Jezusa za příklad zač a o tom přemyslovač, kak môli za druhý svět vo světa byť. Kajž von môžeme na druhých dživač, jich vidžič, jim pomáč, jim připosluchač. Môžu to malé věci byť, kajž napríklad so prášič, kak so nikomu dže. Jedný máčari pomáč, dživčat se vozič, skoro dily nosič, abo cuzim osobom smír pokazač. Môžu to pak tiež větši věci byť, kajž čestné zastojnstvo. Ty sme my svět vo světa, sme žonovanie za druhých. Dokud tam lubošť Jezusa dále a s tým druhým živenie voložíme. Dže môžeš tu dženca svetvo za nikoho byť?
2: Nábožné svoje kny má dženca na doku a zamovitosti srbského evangelského zjazka Lenka Majeritz z Münstera.

0: Jutze schäcker Sabotschnusser, svetere Mischtostwa Koppenze, alle. Jeli niemand schon schaden Lust, na die spät nicht, jiva Jenny guck, ich so psychisch dem Witzitschku natrau, niko damals im Walia, gack da bepotem böse professionellem Jiva-Dwom. Wotsch twortka nanu ete Jen, schak nimsko-serbske ludowe Jiva-Dwo buduschenje, narodze sasso lichne Jiva-Dwo pokazuje. Mirchen wenk, jeschno, mawe wuchisk, zre Spuk von draußen oder Karaseks Schatz wie Jau.
1: Při tuté melodii dre nikotremu škúli nostalgie dla huška. NDR-ská dječaca séria Špuk von draußen je dže zakvad za letušu rú lečného divadva. Režisér Lucilman pak je staviznu z rúdnych horín do hornie v Užice přepovožil a to išto lokálneho kolorita přidal, kajž spievy z regiona pokazky na astrocentrum Užica a tež hornio v užický dialekt.
2: Skipped off the wall, he ains
1: A tak w Rehe Spuk von draußen oder Karaseks Schatz swojba Habermann dowel hornim kraju čini a při tym dyrdom deje ze Zvonka Zemskimi, filmucami a rubežnikom Karasekom doživi. A zetka při tym ze serie znateho džeda Rodenwalda, kotrehož Ištvan Kobela raje.
3: Das sim jako modosne džičo, ja mo praju, hižom tutu seriju widžau a sim so vizotež dopominau na viste vice, tak so je jedna vista inspiracija originala nutska v te figure, ale s temi vopstenoščami so je jen tež

0: Jestli myslu, policist čo maja přeco dušu veselu, když jeno popanu tak rec.
1: Policia z G.
2: Včera noci je neznatý vodžor Škody Fabie na státnej droze 101 z Budyšina do smera na kružny vopkat po Lacioch vjezdou z nezbožiu. Von niedže 200 metrů do kružného vopkada zajedže, dále napravo zjezdne na polo a so na to tež přečísne. Šofér abo šoférka auta čekne a při jezdidle nebychu žádne značky. Škoda 1500 euro, policia pyta páže svitku, jeli ještu, što vidžal, nechco pola zastojníku přizeví. Pundželu popodňu je na B790 šmies vojerecami a nedžichuom prasnevo, cia 40 letna chceše jezdidlo přesčanič, přitým pak převidža, zo chce Hyundai auto před sobou přesčanič, a tak dojnže k zražce, šoféra je so nezraništaj škoda 10 euro. Znímale 80 Pouze popoču by punželu BMW z NRW značku Budyšině. Tam je policia popodňu 4 hodiny spíšnosť měriva. Za šoféra BMW reka to z najmenša dybk, jeden dybk Flensburgu a 180 euro pokuty. Do hromady je policia spíšnosť viac hač 1200 auto kontrolovala 8 cíceči by přespíšne popoču.

0: Znano, što vižu nešto v tem petli, juce za jaso svetove mištostva kopanjcu mužu v USA, Meksiku a Kanadže. Tola prava euforija, zaori to što veselo na svetove mištostva, dana tak pravje nohce imač, Jakube, čo lanic, voreče?
1: No hej, dokud nejsou USA runy von woblubuane, juno záleží to na tym, že je to čert drol, si tam Subaru wobladat šmuc. Viacere 1000 euro płaci jedna kartka, za parkovanie máš při stadione 200-300 euro płacić. Nimo to, tež sú čaji droje, napríklad čas New Jersey a do stadiona płaci poprom 13 dolarů, za čas svetlých mištostv pak 100 posta dolarů za tam asem. To nejsou ešte lit, hotel a zastaranie płacił, a se hižo bankrot, môžeš rieci, no.
0: A druhý faktor, desu dretieš te restriktívne pravidva. Dež chceš do kraja, abo Jakube?
1: Hej, celé pravé, to sme zajšvech dňach, tež hižo tu išto slyšeli. Napríklad, nesme afrijský súdnik leta 2005 a 2020 do kraja, hač runieš, má płaciwe vizum. Zomaličana je FIFA kruče zaplanova, netko maja problémčk. Snano sa tu nabo tam netiž dopomína, što je FIFA-šef Infantino hišče auguste 2005 a 20, či praju šice sú vítani, smože tež, kajž športšau rozpravia, nedostanú přivisnice iránskeho mústva svoj přilúbené kontingent kartku od FIFA, to reka poprom z tej kúždemu kraji 8% kartku za svojské rödispozícii. Nimo to nedostanú Iránojo, Fenojo, Tuvkilo, tak a tak žaden vízum za USA a koparjo Irána nesmedža jeno za 24 hodinu do USA, to reka spíšne se na Rajnišča dojeć, po repak kraj nedam zaso vopuščić. Haj vo skoržbach švicarského mústva vopše vele jedotých waku a hado na svojským tréningovom areálu, abo japanského mústva vo špatných vumeneniach tréningového leva nemožach anišče porne porečeč. Haj USA, tam je travný kinak, buj tak prave neskaka, to budú luštne svetové mištostva, si myslu.
0: Na to se veselíme na světové mištostva v Kanadě, USA a Mexiku, když má lidé poprom romadže přinést a zjednočit štola Trumpa USA, to ještě tak právě rozumili, nejsou si, myslíme, to mění Jakub v obšiotách je nám rozpravěl.

0: Krótko pobiedl na osemie, 7 hodzin 16, a tu je rieczny kuczyk z dr Janusz Hoczyny.
1: Rieczny kuczyk w serbskim rozwozu.
2: Na rěčných problémach jara zajmované vůčer se mi nedávno opraša, jak bych jenžeský vůraz smartwatch zesrbštíva. Zajímavé to prašeně. Sama taky smartwatch neobsedžu a tohle dotal o tom přemyslovala nebych. Vím pak, že ony s pomocou kumštní inteligence dživací časnik tojšto zamůže. So jenož čas nepokazuje, ale so můžeš s jeho pomocou komunicírovač, svoju strohotu kontrolovač, abo mez druhým tež svůj fitnessový trénink dokumentovač. Ládajo na rěčné prašenje by tuž polad do druhých svojanských rěčov zajímavé. V češtině, polštině a v ukrajinštině namakáme převožky kajš můdry, inteligentne, aber tež rozumne časnik, kiž so paralelne k poščonce smartwatch užívaja. Tuž bychme po příkladže polského inteligentne zegarek tež serbse vo inteligentnem časniku rečeč moli. Vieme, zo je užívanie poščonku jednore puč ze serbščenja, ale s pomocou ekvivalentu múdre, rozumne, aber inteligentne časnik bychme, a tu voneho vúčarja cituju, potenciál serbščiny lepe vúčapali.
0: Tobie, džensnýši riečný kúčik z dr. Janu Šočiny.

0: A što je, v Užicu tak nového dovie netko Jakub Vočo na 8.
1: Serbský rozvoz. Poješče. V studiu Jakub Vočo.
2: Dobré ranie. V obzanknenie v okresného Semika k zakovaniu porodovej stácie Kamenskej korony je plačivé. To je včera zariadnické súdnictvo v Drežanách kvatným jednaniu rozsúdilo. Kajž v okres Budyšin zdžili je súdnictvo s dobom skôžbu v okresného radičela přečivo v obzankneniu odpokázalo. Tuž sme v okres dále k zakovaniu porodovej stácie Lesningovom ešte přinošovač. Konc smie by je Budyšin v okresný Semik v obzamknul korony 500 000 € převostajč, zoby stácia dále obstava. Budyské nemsko-serbské ľudové divadlo je miestem hižo viace hač 27 000 kartkov za letuše lečné divadlo předalo. To je viace hač 3/4 kartkov. Za predstajenie Ry Špuk von draußen oda Karaseks Schatz v júniu sú jenoš ešte jednotlivé zbytné kartky vyše reka z divadla. Za Ru je režisér Lutz Hillmann NDR-skú dičacu sériu Špuk von draußen do Hornie Vúžic se přepoložil a ze Karasekovej báju zjazal. Inscenácia má se hač do konc Julia 5-30 kruč na dvore budyského roda predstajíč. Premiéra je štvrtk za týden, je to leca 30. lečné divadlo v Budyšinie. Sachský ministerský prezident Michael Kretschmer je včera 60 soboskutkovacích kroščanského pasiona v státnej kancli Drežďanách vítal. On by kroščanské pasionské zjednočenstvo přeprosil, zo by je zeznal. Kajž praji, so hištedere na predstajenie dopomína. Vo sebe kvalil je Kretschmer kšesčanský zapal, ktorý sú aktérojo zbudžili. Zdobom je so rajakam a rajariam ďakoval, zo sú posoljo Sachskeje na európskeje runinie a zo sú hostši ze cyvej Európy na Europasion vitali. Kroščenia přepodachu Kretschmeri v obraz, ktoryž pokazuje scénu s Jezusom. Nespačanská gmenská rada je so včera mezdrujím z dodžeržanomaj mostomaj v Šešove zabirava. Vone bušte je po 30 letach natvarené a z toho časa hižo ženie vobnovené. Za nekotrych vesnaňo pak ste vone jeničky zvisk k ich statoka. Hižo pred 5 letami by novotvo mosto nad reku Čornica niedže 500 000 € plačil, dženca je to po meneniu zastuperia zoreského plánovanského biologa. Rova vo viele droše a tola je nuotva na kuždy pat trebne. Prinje koparske mústvo športovie jednotky Nebelčice smie po 3 letach ve okresnej klase zaso do okresnej ligy postupič. Nebelčenie adresu aktuálne na 2. miestne štafli 2, načelník koparská rezerva TSV Wachau pak postupič nesmie, dokež je tamniše prinje mústvo do okresnej ligy zestupivo. Tuž smedža Nebelčenio od novej rajnej doby zaso 2. najvyššej koparskej klase zapadovúžiského koparského zjazka rač. A to bychu naše povestče, kotrež namakače tež na našich stronach, kajž tež našej dámotnej app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: 14 stopňu pokáza živé slibro tu pri budyskym studiu. Dženca nohaj najprv raz smrčele, svunco pak so přeco zase raz pokáza. Sider pak tiež nekotre švíjele popodňu maso rímač, maximálne 20 stopňu dženca. A vici keď sulcem, to tiež trošku silnýša zadujam. No a celé podobné vedro očakujeme tiež jutce.
0: Našim v obkadnom systéme za našu končinu ničo zapísané nie. Dobro jesbu, vám tuž přijemoj.
1: Serbský rozvoz.
0: A vieso, přijemoj vám tiež viestu jesbu. Jeliza, máte za nás ešte pokyve zazvonče Jakuba pod Jakube Kotrčispo?
2: Jasná vec, budeš in 7.30 či 400.
0: Celé práve. Kýba písače nám povieš naše app MDR Serbia.

Stuhl mal swobodne, mas nano de schwille satute Termine. Aber, so ist es auch der Post, die Quille Satsche. Jens hat ja Postgenie, Gminske Rade Bratworju, und dann ab und hätte mich für damnische Gminske Sudani. Jako zakončenie koncertovej sezóny prezentuje Serbská komorná filharmonia program s tvorbami serbských komponistov Jensa Večer na povosmich Kočebuskim konzervatóriu. Pola Nurslitz so ižo vodsrieč mie probuje dočenie za Einsteinovo teleskop. Všebeže, so vo dživach tam informovač, môže, če so júce, a to po podňu štyrioch při dočenskej džirie, tun po promstva nemôžeče previdieť, když se smiera sernan přijedeče. Na prvnje serbske blido do Budyšina preprošuje tudeša domovinská skupina júce po podňu štyrioch do serbského domu. Po kofi, piču a serbske besadže přednošuje dr. Anja Bohončova vo Mačice serbske a tež vo je sobudžele v rečne komisii. Do Runja na serbsku besedu sče juce, dež do Bukec prošeni, a to večer na posednich. Na Vobedlarsku zromadži znu preprošuje juce krajna rada Udo Vičas, Vobedlerju gmene Krusčice, Nebelčice, Pančice, Kuku, Vorklice, Aralbice, Rožant, potekim gmene při Kloštorske vodže, a to od napošestčich do večera sedemich. Tutom času odmluví Vičas zromadnje se zastuperemi krajno radnoho zariada a vjesna nostami gmenu na prašenja Vobedlerju gmenskim zariadže, a to v Nebelčicach. A s tem je... Sie bildet die Nauersim. Du Beranien, du bist Kupina Treuersink, Sanas.

0: Jutro to šako započnú so svetové mištostva kopance, vo tom sme tiež tu s Jakubom hižo poriečovej. Jeli pak nemáte žaden lušť na tých špatných dživadženikov, kýž so pri každým vecičku na trávniku tam sem valia. Jak to by potom s profesionálnym dživadom bylo? Vo čtvrtka na nové týdžin však nemsko-serbské ľudové dživadvo Budušine národe zase lečné dživadvo pokazuje. Mirčin Venk je žno malý muriesk z Špúk von draußen oder Karaseks Schatz Vidžau.
1: Při tutej melodii dre nekotremu škúli nostalgie dla huška. NDR-ská dječaca séria Špuk von draußen je dže zakvad za letuš rú lečného dživadva. Režisér Lu Cilman pak je staviznu z rúdnych horín do hornie Vúžice přepovožil a tojšto lokálneho kolorita přidal, kajž spievy z regiona pokazky na astrocentrum Vúžica a tež hornio-vúžický dialekt.
2: Skipped off the wall, he ends his freckle.
1: A tak w Rehe Špuk von draußen oder Karaseks Schatz swojba Habermann dowol hornim kraju čini a při tym dyrdom deje ze zvonka zemskimi, filmucami a rubežnikom Karasekom doživi. A zetka při tym ze série znatého džeda Rodenwalda, kotrehož Ištvan Kobela raje.
3: Das sim jako modosne džičo, ja mo praju, hižom tutu sériu vidžau a sim so vizotež dopominau na viste vice. Tak so je jedna vista inspiracija originala nutska v te figure, ale s temi vopstenoščami so je jen tež s tutim serbskim a tuta nova vokolina, tak so su tež nove elemente nutska.
1: Nešto nove je na kožde pa tež, so je džet Rodenwald budeske inscenaciji zvonka zemski serb, kiš je so do hornjeho kraja zabudžil.
3: Tež je vun na zemju, při zemju tak rec, je vun kusk so v mestne miliju a se mysleše, so je tam bole serbska vokolina a tam vun s tutimi serbskimi elementami je trochu wustejace.
1: K tomu sluša, keď bu klišeje, so je ľudové herc a so jutrone jeka voskuje. Kreatívniša je porno tomu drasta džeda Rodenwalda. Má klasický modrý dživanský kabat, spode to lac z modročišča a potom nima leskovanú bielú košľu s ušívanými jutronými jejemi. Sila sú kostýmy svojorazne a pomaja publiku meso orientovač. Zvonka zemsce noša uniformu kaž mústvo Enterprise ze série Star Trek, mieščenio jaskrave pisane drasty. Na tajke vece pa krajorky a dživadželnice nedživaja. Oni dobia so na dokladný timing koncentrovač, so by při všech spievach, žortach a efektach šokajš na štričku bežavo rozkvadže Ištvan Kobela. To je dre vo sebe na koncu rajneje sezóny vúžadanie, ale tiež vieste veršk za neho.
3: Mi v osobinste to vúľke veselo čini vonka byč doceva, vonka ze přírodu, tam vonka rač te elementy tyž, tyž so raz dešťuje, abo što vím ja, to sobu reči za mne, tam so jara dere čuju.
1: Nietko maja hišče tydžen kvíle, šo tak nazvučovač, so by se na koncu publikum runie tak dere ču.
0: Mirčin Venk rozpravješe vo přijotách na lečné dživadlo Budušine, džež od přichodného týdženia rú Špuk von draußen oder Karaseks Schatz predstavia. A ja viem, že je Mirčin rúdne hižo jara dere vopisoval jevišču obraz a tiež kostýmy, jeli sa pak chcete si to tiež sami vobladač a nemôžete dočaknať čo přichodného týdženia, potom klikče sa do našej app MDR Serbia na naše sociálne sice alebo tiež na našu internetnú stronu. V aktuálnych novostiach v obrazách vidíte tiež, že no hej, trochu, kak jevišťo vúpada a vie za tiež kostým aktéru.

0: Matthias Kissling, ja, das bin auch. Tschüss, du hast mich zu mir.
1: Nabožne slovo.
0: Tute Magenza Lenka Majeritz, ze Münsterer.
2: Jesus prei, wische svet vo sveta. Miesto, kiche na horje, ne muže potajne byč. A kak smymy svet vo sveta? Kak mužeme vidžomni byč? Kaj je to miesto na horje? Jesus prei tež, ja som svet vo sveta. Šuj sa mnú dže, nie buže kodžič v čimnosti. Ale zmeje svet vo živenia. To ríka přes našu vieru do Jezusa dostávame svet vo živenia. Tuž svet vo druhým dále dávame, potom sme sami kajš svet vo sveta. Potom sme vidžomní a s nami tež Jezus. Môžeme sebi Jezusa za příklad zač a o tom přemyslovač, kak môli za druhý svet vo sveta byč. Kajš von môžeme na druhých dživač, jich vidžič, jim pomáč, jim připosluchač. Môže to malé věci byč, kajš napríklad so prášič, kak so nikomu dže. Jedný máčari pomáč, dživčat se vozič, skoro dily nosič, abo cuzim vosobom smír pokazač. Môže to pak tiež větši věci byč, kajš čestné zastojnstvo. Když jsme my svět vo světa, jsme žonovaně za druhých. Dokud tam lubošť Jezusa dále a s tým druhým živeně voložíme. Dže můžeš tu dženca svět vo za nikoho byč?
0: Nábožný svůk nejmějš dženca na doku a zamovitosti Serbského evangelského zjazka Lenka Majeritz z Münstera.

0: Ja, se ne mislu za moja paduhojo, a skuči čeljo brjuše metelčki, dež na hojn tvudu tak rec. Abo, Jakube?
1: Policija z G.
2: Nie. Ale čera noce je neznate vodžo škode Fabije na startnej droze isto jednače v Buzbudišina do smira na kružne vopkat po lacioch vjezdo z nezbožiu. Von niedže 200 metru do kružne vopkada zajedže, dale napravo zjezdne napolo, zjedže a so tam přečisne. Šofér abo šoférka auta čekne, při jezdile nebych už žane značky, škoda 1500 euro, no a policia pyta, tuto páči netko svietko, jeli je štúš to vidžal, to bejmenice včera v útoru noce, nech sa ráde pola zastojníko přizivý. Budestecach je so punželu večer viace svojbne dom paliu, vonjova vobora pomenia Saša. Po prvných informáciách je vojen z dotal neznatých příčin v prôznym bydleniu domu v úderiu, škoda tam nieže 10-40 euro. A tu hište zveselaca poješť, je hište správnych ľudí na tutom sveče. Ve Vojorecach na Budeskej aleji je vobydlel šmuratko namakal a je policajským revíre votedal. Štúž po takým čorne šmuratko Marky Samson Pyta, nicht tun, dass sie sagen und ponion, der war ja russischer polizeiliger Revierer.

0: si myslím, lube děti, vy zčiny nám zbožení. Dož lekcia slyšíte, do toho pak směče ještě raz hodač.
1: To je bylo.
2: To je může paslič.
3: To mě jen si říč potřeje.
4: Tam hore jen může mojovat.
5: Písat.
6: Je může s tím pavdovat.
7: Jen může to cíjat.
0: Jeli nitko věřče, što děti tule vopisuje, potom vopče, čo se na dundakovém hodatnčku a zapodajče nám pravu odmu na internetní stroně NDR Serbia, tam máme za vás hižo formulár spřihotované a jeli je vaša odmu a prava, potom šindoče sobu do našho vulosovanského kotova a potom kýva vám snano hižo riane dundakové myto. Hačče dobili a što je v obchodze prava odmu, to zaniče potom sobotu na podživěčích v Dundaku.
8: Čehodla? Kak? Što? Lexia, prosím so!
9: Oh, mi se tak pravě necha.
10: Mi to vůlke věselo činí. Nesmeš důl o tom přemyslovač. Celé jednore činíč.
9: A što dyš?
10: Nie trebaš se bojeć, dzietala o tym kik!
11: Witaj, taj!
9: Witaj, knamaj, Lexio, dobre ranie!
11: Kotry kik waju zabiera? Smiem so to praszeć?
10: Hoj, wyzo! Jenoś, tak to wopisuju!
9: No, tady rady stek im wujkim karuzelom jeździ, dyś si tak prawe jara brusze woskota.
11: Zrozumiu! Brně, što ještě sám doživím nejsem.
10: A nitko je te prašenie, čeho dla tomu tak je, že mi v brúšovosko tady špádnu v dajkým karuselu sežo 30 metrů do nížin, abo de sečú ve bagóne seklovie čaru a jedu s ním spíšne od najvyššieho dybka s odmachom dele.
9: Môžu sa dopomniť, že doživíš to tyšižo. Jako byś moj z papu w auczy popuczu. Mie z niesłaczidłom a dobrosicami je tajka chłoka. Zo masz zaczyść, zo z autom przez nią skoczyć. A tunle skok, potom runie tajke woskotanie w brusie czyni.
11: Dostaj dery łopkić buławoj. Szo jedne, hać sejdzia auczy, abo na łosybitym karuzelu we wyszynie, przed co odbieży to samsne.
9: A što?
11: No. Čevo zubi skrotka zeperu a organe sú za krotký okomík bez čežite. Nímsce je to švérelos.
10: To je vizonitko kus češko predstajomne.
9: Máš snáno hišče jeden příklad?
11: Predstajtaj se, zostejtaj v lifče vysoko doma.
10: Hej, tajky znaju.
9: Tadeo, myslíš na tu lift v televízii nejvyžší v Berlíně?
10: Hej!
11: Když tým liftče spíšné dele zjedeš, so čivo nejabce pospíší. Nuckone orgány pak, vo sebe žoutk, nemôža tak spíšné dele a pohybuja so pozdáču kusk hore. Tunle pohyb dávajú začúvač zo vamaj brjúše voskota. Runie tak reaguje zmys runováhy na spiešnú zmenu. Šo to postará so vo voskotanie.
10: Potajky, Josefina, pojno sobu, taký karusel nie je strašný a voskotanie brúše soči to na tež ľubí.
9: Hoj, to trichy.
11: No da, viele viesela vamaj na karuselu.
9: Ďakujú.

Sibylle Gnadjewicz hier, a tolle Jule Nesu-Janowitz aus Homeoffice. Du so mehr nütze nasche Bockiwe. Jensa ja Bosse Genie, Gminski ja rade verrat wo ju, a to wit schon napo set mich, wird am nische Gminski sidani. Jako zakončenie koncertovej sezóny prezentuje Jensa Serbská komorná filharmonia program s tvorbami serbských komponistov v Kočebusim konzervatóriu večer na povosmich. Pola Nurslic so runie probuje točenia za Einsteinovy teleskop. Prevedu, vo dživach tam informovač môžete so júce popodňu vo čtyrioch při točinský džerie. Budešinja sčejúce na prenie serbske blidobše prošení. Domovinská skupina tute júce po pôdňu štyroch serbským domie organizuje, so s čom budže doktor Anja Bončova, kotraž přednošuje vo Mačice serbske a tiež vo jeso budžele v rečnej komisii. Mieščanský zjazd CDU Budešin přeprošuje na zjavnú mieščanskú rozmovu júce večer 6. na žolu serbského domu. S hosťom je tam Jan Buder, direktor založby za serbský ľud. Témy rozmovy sú miestrujím aktuálny stav serbského fóruma Vede, digitalizácijský koncept založby za serbský ľud a tiež rečné technológie. Na Wobbedlasku zromadžiznu přeprošuje júce tiež krajný rád Udo Vičas a to Wobbedlériu Gunčiny při kloštorskej vodže. Od napošestčích do večera sedmých odmluví Vičas zromadne se zastupierimi krajnoradného záriada a viesnenostanými gmenu na prašenia Wobbedlériu gminským záriče v Nebečicach.

0: 6 menšinou do 9.
1: Nábožné slovo.
0: Tuto má dženca Linka Majerec z Münstera.
2: Jezus praj, vyšče svět vo světa. Miesto, kýž je na horie, nemôže potajne byť. A kak smýmy svět vo světa? Kak môžeme vidžomni byť? Kýž je to miesto na horie? Jezus praj tež, ja som svět vo světa. Štúj sa mnú, že nebude kodžiť v čimnosti. Ale zmeje svět vo živenia. To ríka přes našu vieru do Jezusa dostávame svět vo živenia. Tuž svět vo druhým dále dávame, potom sme sami kajš svět vo sveta. Potom sme vidžomni a z nami tež Jezus. Môžeme sebi Jezusa za příklad zač a o tom přemyslovač, kak môli za druhý svět vo sveta byť. Kajš von môžeme na druhých dživač, jich vidžič, jim pomáč, jim připosluchač. Môže to malé věci byť, kajš napríklad so prášič, kak so nikomu dže. Jedný máčari pomáč, džičat z vozič, skóde dily nosič, abo cúzim vosobom smír pokazač. Môže to pak tiež větši věci byť, kajš čestné zastojnstvo. Ty sme my svět vo sveta, sme žonovanie za druhých. Dokuž tam ľubošť Jezusa dále a s tým druhým živenie voložíme. Dže môže to dženca svět vo za nikoho byť?
0: Nábožné slovo k dnejmi je šedženca nároku a zamovitosti serbského evangelského zjazka Münsterčanka Lenka Majerec.

0: Serbe rad spivaju, šake spivarske su zato napšedajn, abo v bibliotekach, v dolnosarske, gornosarske, a slipenske, sarske na rece, v dalšnej rece, předlaženinto ze šok ze styrimi spivami, s notami a tekstami, to ta stara svojenska rec ze stron okovo Lüneburga, kterýmž se groni na nímsky Wendland, ta rec, to jo Dravino polapština, jej groni udavar ze šoka Vernemeškank Drevjanština. Štefani Krautzajc jo z ním pejedava.
1: Snaž, co šo nám nikroniš, kak je styrý spíve sú nuči a večo veni pochadajú?
2: Popšo, ja no jaden drevjanský spív, autentický spív sa zachoval často, až jo farol Christian Hennig z Wustrova ve Wendlandže jen v oko 17. zapísal a s notami a zvuami jen taško svoje žmne spiju. No jo v tom zašuku, až gaž existirujo jen jeden drevjanský spiju, v tom zašuku sú styri, to groni, s recevjednikom doktorom Vladislavom Knolom z Pragi sme či dalšne spiju drevjanský textovali a to

0: Při telefonie mám redaktorku našeho serského týženika Nové Cásnik a to je Jill Francis Ketlecoc. Dobrý den, Jill.
1: Dobrý den.
0: Jo, já jsem už slyšela, až dvejný bok v novém údašu zabírá se ze Žíšimi. S čím konkrétně?
1: Jo, sledný týžen srjodu já se ga vytmil veliký turnír v Vítaj pokál na gorách. Žiši, ako uknu sersku rec v šakých šulách, nic jano v Hrževu zoteke, například na Berkovách, v Brejazenie, alebo v Janšojcach, te sú sa obželili, te mústva. A jo, to je ten raz, to byl to skvený Joša v text. A veľa, veľa fotó máme, to je celý bok, jano, te žiši ako graju kopajncu a vni sú serbšinária a serbšinárky. To je redna vec, te sú mili šikne veľa šposa. A ten druhý bok s žišimi, tam žome do šule, also nuč do šule, a teke nuč do jadneje žišovne. Mia za drugim, to že v 60-letne jubilej zakvadneje šule kšišov. Dalčne vece, mevu ešte krotko naspomnieš, že teke v Sersku mervu iniciativu v mieste a že v Serske vandrovanie ze zrecneju šulu v stronje Belova, žolojský kor, zvýši svoje 100 a 160-letné jubilej, ale tam, že to nepeve, jano dali ze sériu. My máme takú sériu, k stavis nám toho kóra a kak veni sú obšodu pen zvýšili svoj vôrstak, slednú neželu, to, co tašo v prídúcim udašu.
0: Kak to ugleda s cerkvinem bokom ten, jo zase na ryže.
1: Pravě, jo, te ako neco dopíšu, majú to vytpes až přece až do 5. junia, a jo, po tej logice musí nento byš cerkvinný bok a nento joteke cerkvinný bok. Tam ja za drugim, že v tej vysepnej koncertovej namše v slepem, že si joteke kor Žičinu spíval. Jo, a bežo svovo ja napísala farárka Katarína Köhlerová.
0: Co že ešte uzvignúš v tom novom udašu? Co ešte, jo, stoj, nikak ve fokusu.
1: Sora, jo byl narodný žen Jurija Brezana, toho věgin svavného serského spisovašela. Ten 100 a žasatý narodný žen byvn vysvěšil. A k tomu máme jeden vysvětný artikel, kenž je přinosoval Werner Meškank. Hosme na sledách Jurija Brezana v Pölskej, to je zájemný kapitel jeho biografie, to nejomě znáte, bylo Justyna Mišňuk, jo tam něco zájemného usležila. Dokulaš, jo, Juri Brezan, ako mladý muž, on byl na gymnázium je v Toruniu. A jo, to je pičku ten fokus. A jo, cítajš o sami.
0: Cítajš o sami. Potak jsme narazky na nové udaše našeho sarského týženika Nové Cásnik a při telefonie jo ten raz byla Jill Francis Ketlecoc. Děkuji se za té informace a žicím ještě rýdne žijen.
1: To, žicím teke, šiknem, děkujem se.

0: Při telefoně mám redaktorku našeho serského týdeníka Nový Časník a to je Jill Francis Kettlitzoitz. Dobrý den, Jill.
1: Dobrý den.
0: Jo, já jsem už slyšela, až dvejný bok v novém údašu zabírá se ze Žižími. S čím konkrétně?
1: Jo, sledný týden srjodu já se ga vytmil veliký turnír v Vítaj pokál na gorách Žiži, ako uknu sersku rec v všakých šulách, nicianových hřevůzů, také například na Berkovách, v Brejazeně, alebo v Janšojcach, te jsou se obželili, te můstva. A jo, to je ten raz, to byl to zkrený Joša Vetext. A veli, veli foto máme, to je celý bok, jano, te Žiži, ako graju kopajncu a vni jsou srpšinari a srpšinarki. To je redna věc, te jsou měli všechno věle šposa. A ten druhý bok s Žižími, tam žome do šule, also nuč do šule, a teke nuč do jadneje Žižovně. Mě za drugim, to že v 60-letné jubilej zakvatneje šule Kšišov. Dalčne věce mě ještě krotko naspomněš, že teke v Serbsku měrvu iniciativu v městě a že v Serbsku vandrovaně ze zrecneju šulu v stroně Belova, žolojský kor, zvýší svoje 100 a 160-letné jubilej, ale tam, že to nepeve, jano dali ze sériu, my máme takovou sériu, k stavit nám toho kora, a kak oni jsou obšodu pen zvýšili svoj vůrstak s letnou nježelu, to, co tašlo v přijdoucím udašu.
0: Kak to ugleda s cerkvinem bokom ten, jo zase na ryže.
1: Právě, jo, te ako něco dopíšu, mají to vytpisovat přece až do 5. junia, a jo, po tej logice musí nento byš cerkvinný bok a nento joteke cerkvinný bok. Tam já za drugim, že v tej vysepnej koncertovej namše ve slepem, že joteke kor Žižinu zpíval. Jo, a bežu svovo já napísala fararka Katarína Köhlerová.
0: Co že ještě uzvignuš v tom novém udašu? Co ještě, jo, stoj, nikak ve fokusu.
1: Zora, jo byl narodný žen Jurija Brezana, toho věginstvovného serského spisovašela. Ten 100 a žasatý narodný žen byvn vysvěšil. A k tomu máme jeden vysvětný artikel, kterýž je přinosoval Werner Meškank. Hosme na sledách Jurija Brezana v Pölskej, to je zajímavý kapitel jeho biografie, to nejomě znáte, bylo Justyna Michniuk, jo tam něco zajímavého usležila. Dokulaš, jo, Juri Brezan, ako młody muž, on ja był na gymnazjum je w Toruniu. A jo, to ja pićku ten fokus, a jo, cytajś o sami.
0: Cytajś o sami. Po tak, myśmy narysky na nowe udasie naszego serskiego tyżynika Nowy Czasnik, a przy telefonie ją ten raz była Jill Francis Kettlitzoitz. Dziękuję sobie za te informacje, a życzę jeszcze redne żyjen.
1: To życzę takie szyknym, dziękuję sobie.